vtip a všichni se smějou, čekají na taxík a třesou se zimou. Egon miluje Lenku a Lenka miluje Vladimíra, to je ten, co touží být uprostřed lidí sám. Egon miluje Lenku

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte...

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: and everywhere.
1: Siesta. Je čas na siestu. Rádio Vnitre.
2: Stop 5,4. Rádio Vnitre.

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Rádio Nitra.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

nad relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.
1: Marne si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.